0: radio, the show before you, the bed when I heard it, something we do.
1: Prosto před témem musí se začat. Raštapoty Droukovi mormu je Žibajadum, a to je party Laskary Akademika, je passing out prednou výhledu. Pravomitru Narendra Modi, France ne šlo na kýny mrakaty, a že se děl France na měs hoci. Nadej kudem mantri dám vůn nejlo je ženým, ke raštění interaštění nejmovu žob, Erinder Flight AI 171 akasmaty tapa ascendu rejči. Vydes mantri doktora ještě jsem tady Amerikáne, vydes mantri sátný vácit na kvalitě, ustavil Amerikan nota, byl na hůle samý, sokat firut mobil. Rádomitru SV